0: head shot.
1: Tranky.
0: Sit down.
1: Tranky.
0: Stand up.
1: Tranky.
0: Pass out.
1: Tranky.
0: Wake up.
1: Tranky.
0: Fade it.
1: Tranky.
0: Fade it.
1: Tranky.
2: Tätä bassu soittaa.